Signál Rádio. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

budem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
3: Poslouchejte Signál Rádio také přes mobilní aplikaci.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna vás probouzla na signálu 2 minuty a kousek před 8 hodinou, to znamená, že si dáme první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, no a po nich se těšte na 80 od Alphaville, Boniem nebo Mikea Oldfielda z Maggie Daily.
1: Signál rádio, doprava.
0: A taky jdeme dnes poprvé na tuzemské silnice. Pozor si dejte na D1 u Žďáru nad Sázavou, respektive 166. kilometr ve směru Brno, kde jsou v sobě hned 3 vozidla, nákladní a 2 osobní, a na D11 byste se mohli zdržet na 19. kilometru ve směru Hradec Králové, protože je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Šťastnou cestu!
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
0: Signál Radio, zprávy.
2: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Radio, na řadu přichází zprávy, tentokrát s Honzou Navrátilem. Vítejte. V Brně dnes pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na programu je pout smíření z Pohořelic do Brna. Připomene tak násilný odsun Němců po druhé světové válce. Po Česku dnes probíhá Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout také do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Americká společnost SpaceX v noci na dnešek vyslala na zkušební let svou dosud největší a nejvýkonnější loď Starship. Jde o vylepšenou verzi, na kterou americká NASA sází při vysílání astronautů na měsíc. A Izrael včera večer provedl celkem 5 leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také 2 budovy v okolí města Sur na jihozápadě země. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonskou teroristickým hnutím Hizballáh.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se v pondělí připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí Petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta města se do modrého tónu zahalí přesně ve 21 hodin a 15 minut a v této barvě zůstane svítit po celou noc.
0: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička se výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4. Na nahrávce pro média Kousková řekla.
3: Dneska to bylo moc hezký, takový klidný, stabilní den s dobrým, hodně dobrým golfem. Až ten výsledek jsme si mysleli na konci, že by mohl být ještě o rozhodně třeba 2 až 3 rány lepší, protože tam opět bylo jako spoustu šancí, ale určitě to dneska bereme jako -4, beru každý den.
2: Dodejme, že druhý den se v Maroku naopak nevydařil Kristýně Napoleové. Ta tentokrát zahrála 3 rány nad par a ze 12. příčky se před finále propadla na 43. pozici s bilancí +1.
0: Signál Radio, počasí.
2: Dnešní den nám nabídne převážně slunečnou oblohu a hlavně teplo. Vítr dnes bude foukat od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 24 do horkých 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezkou sobotu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: A stejně tak 8:02 ze studia i Lukáš Bláha a taky o víkendu pro vás ranní servis, který potřebujete, to znamená očekávané události, jak bude venku a už velmi brzy vám povím vše důležité vztahující se k dnešnímu datu 23. května. Dobré sobotní jitro!
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Favil doznívají, vstává s vámi signál, máme sobotu 23. května, Vladimírům, tím pádem letí gratulace ke jmeninám a tento den roku 1943 přišel ve Zlíně na svět vynikající hráč na saxofon a klarinet Felix Slováček. Ovšem, a to možná nevíte, jeho rodné jméno zní Antonín. Polokulaté 45. narozeniny slaví herečka Barbora Seidlová, alias Zubejda z pohádky Loupežníkovi Lotrandovi. 76 je baviči Milanu Pitkonovi a o tom to je, že v kalendáři vidím i Světový den želv. Tak jako oni, pokud nemusíte někam spěchat, pěkně zvolna se probouzejte. Teď je s partou One More Time. Pěkné sobotní ráno.

0: Pevně věřím, že jste v noci měli to, o čem zpívali Judith Mix, tedy sladké sny. Teď se pár vteřin před půl devátou probouzíte s víkendem na Signál Rádiu do soboty 23. května a ta bude na nebi skoro jasná až polojasná, ve východní polovině území přechodně až oblačno s kupivitou oblačností, později odpoledne a večer ovšem opět jasno, večer na severozápadě počítejte s vysokou oblačností. Nejvyšší denní teploty, krásné až letní, mezi 21 a 26, v Čechách dokonce 28. Užívejte si i další osmdesátky, za chvilku od Smokey nebo Gypsy Kings a dozvíte se taky oček kávané události. Dobré jitro.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vstáváte se signálem a to je dobře, protože teď se dozvíte, co se bude dít v sobotu 23. května.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Po celém Česku se uskuteční Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. V Praze 14 proběhne veřejná rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Akce začíná v 1 odpoledne v ulici Na Obrátce u výjezdu z vozovny Hloubětín a doplní odborný výklad historiků, tematické diskuze i natáčení připravované historického filmu Ležáky. Festival Open House Praha tento víkend zpřístupní více než stovku většinou běžně nepřístupných budov a prostorů v metropoli, například historické paláce a vily, industriální památky, sportoviště či usedlosti. Ve 14 hodin uvidí vyprodaná pražská juliska zachranářský souboj o setrvání v naší nejvyšší fotbalové soutěži mezi Duklou a Baníkem Ostrava, který do hlavního města přijede podpořit početná enkláva fanoušků. No a ještě pochopitelně míříme na led. V 16:20 se utká náš národní tým ve federálním derby proti Slovensku. Budeme držet palce, hezké ráno.

0: Robbie Williams na své tedy signálu dostal skoro k deváté. Za 3,5 minuty odbije s ní Honza Navrátil. Má pro vás nejnovější zprávy a v příští hodině Jezu, hit z pomády nebo Phil Collins. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky se podíváme, jak nám to jezdí nehodu. Máme na silnici 36 u Pardubic, tam se potkali hned 3 osobní vozidla a ještě buďte obezřetní na D3 141. kilometr ve směru České Budějovice, kde je porouchané osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Tento víkend bude v Česku velmi teplý. Už v neděli se teploty mohou vyšplhat nad 30 stupňů Celsia. Některá místa tak mohou zaznamenat první tropický den letošního roku. Podle meteorologů velmi teplé počasí vydrží také na začátku příštího týdne. Poté by se teploty měly pomalu vracet k normálu. Správa železnic mění plány elektrizace tratí a zavádění evropského zabezpečovače ETCS na českých tratích. Původně měl být zabezpečovač na všech tratích do roku 2040. Nyní se s evropskými zabezpečovači počítá pouze na hlavních koridorech, po kterých ale projede asi 90% všech vlaků. Na zbytku tratí počítá správa železnic s jednodušším zabezpečením, které je ale výrazně levnější. Generální ředitel správy železnic Tomáš Tot bude o změnách informovat dopravce.
2: Dojde k aktualizaci materiálu, takzvaný národní implementační plán systému ETCS v horizontu do konce roku 2026 a ano, potvrzuji, následujících 5 let v těchto dokumentech bude aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou od správy železnic očekávat a taktéž se na to skutečně připravit.
1: Polsko se dočkalo prvních 3 stíhaček F-35. Přistály včera večer na letecké základně Lask v centrálním Polsku. Celkem se i naši severní sousedé v roce 2020 objednali 32 těchto letounů.
0: Co se děje v regionu?
1: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce.
0: Sport.
1: Kvalifikaci na sprint Formule 1 na velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a také lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se pak seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris a čtvrtý byl Oscar Piastri.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další sobotní zprávy tady u nás na Signálu doplňujeme počasím. Dnes bude převážně slunečno a jak už jsem říkal, hlavně teplo. Vítr zafouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu a ty teploty dnes naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Tolik další zprávy, pokračuje Lukáš a další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, a pro vás v nejbližších chvílích budu mít víkendový tip, kam vyrazit, počkejte si na něj a hned teď už k vám míří Phil Collins. Pohodový sobotní ranní poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: A pojďme do naší metropole. Velký dětský den totiž připravil Pražský hrad. Jeho areál se dnes promění v prostor plný her, soutěží a pohádkových aktivit. Co všechno tam můžete s vašimi ratolestmi zažít, zjišťovala Lucka Sinková.
1: Bude tu několik desítek dětských a neziskových organizací, také výstava z pohádky do pohádky v Míčovně a ještě k tomu i setkání s hradní stráží. Připraveny budou samozřejmě hry, také kvízy, tábornické aktivity a především odměny pro děti, protože to je jejich velký den. Vstup je zdarma a na akci můžete dorazit do Horního Jeleního příkopu, do Královské zahrady a do dalších částí areálu Pražského hradu. Vše se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní Evy Pavlové.
0: Lucko, moc děkujeme za pozvánku a teď už za další muzikou. Tohle jsou New Kids on the Block. Příjemné ráno.

0: Vzpomínali jsme na Whitney Houston, 3 minuty chybí do 9:30, jste se Signál rádiem Vladimírům. Všechno nejlepší k svátku a teplotní maximum pro 23. květen je z roku 1886, kdy bylo na našem území 30,6 stupně. Dnes patrně tento rekord zůstane nepokořen, ale nebudeme od něj daleko, jelikož nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 až 26 stupňů v Čechách, 28 dokonce. Jestli se chcete ochladit, tak je potřeba vyrazit do 1000 metrů nad mořem, tedy na horách, bude kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách 23. Za chvilku se vydáme do Švýcarska z Česka, protože se podíváme na aktuality z hokejového šampionátu a než se tak stane, 80. Starts on 45 anebo Eltona Johna. Hezké ráno.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte víkendový signál a jdeme si pro aktuality na led.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Finové včera zvítězili nad Velkou Británií 4-0, naplno bodovali i v pátém duelu na turnaji a stejně jako lídr skupiny A Švýcarsko si zajistili postup do čtvrtfinále. Tam už je taky Kanada a pokud náš národní tým chce ještě pomýšlet na vítězství či druhé místo v naší skupině B, bude dnes potřeba uspět ve federálním derby, které i 33 let po rozdělení stále vzbuzuje vášně. V utkání se Slovenskem padne první buly 10 minut před půl pátou odpoledne a v něm jsme poměrně jasným favoritem bookmakerů i sázejících. V kurzu okolo 1,5:1 směřuje na výběr Radima Rulíka přes 80% všech sázek. Ovšem pozor, na Čechy se vždy víc namotivujeme a uspějeme, věří si Slováci. No, my fandíme a vám všem pěkný zbytek sobotního rána.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Marta Mistr nás z brilantní písní Carry dostala ve vysílání, ve víkendovém vysílání signálu na dohled 10. Mistr našich zpráv Honza Navrátil, ten už je proto ve studiu, jelikož za minutu a kousek tady bude 10. hodina. No a poté, tedy v příští 60 minutovce, se určitě můžete těšit na Survivor, Ross Lawrence anebo Pecha Boys, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ovšem zjistíme, jak pak nám to vypadá v provozu. Opatrnosti zadosti na jižní spojce s Lanovým mostem směr Černý most. Zde došlo ke střetu hned 4 osobních vozidel. Na Pražském okruhu 79. kilometr ve směru Ruzině potažmo D7 probíhají práce na silnici a je uzavřen levý pruh. A ještě počítejte se zdržením na D2 23. kilometr ve směru Brno kvůli porouchanému odstavenému osobnímu vozidlu. Klidnou cestu.
1: Signál rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užijte.

0: Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Signál Rádio zprávy.
2: Hezký sobotní den, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Přímé výdaje státního rozpočtu související s válkou na Ukrajině loni klesly meziročně o 2,1 miliardy korun na celkových 15,1 miliardy. Uvedla to vláda v závěrečném účtu. Památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele. Připomeňme, že v Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení. Na programu je dnes pouť smíření právě z Pohořelic do Brna. Jde o připomínku násilného odsunu Němců po druhé světové válce. Unikátní objev se podařil archeologům v Chorvatsku. Na poloostrově Pelješac se nalezli terakotovou hlavu, která zobrazuje starořeckou divadelní masku. Předmět podle archeologů je možné datovat do 4. až 3. století před naším letopočtem.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany Světlá nad Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan.
0: Sport.
2: A ve sportu míříme na silnice. V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Po šesti rychlostních zkouškách jsou mezi jezdci v čele pořadí minimální rozdíly. Druhý Adam Řezík zaostává jen o 1,8 sekundy. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňské prvenství a usiluje na jihu Čech o desátý triumf, má ztrátu 3,7 sekundy na lídra.
0: Signál Rádio počasí.
2: A zprávy v 10 hodin dopoledne končíme počasím. Venku je a hlavně bude slunečno a také teplo. Vítr fouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 24 a 28 stupni Celsia. Zprávy končí. Lukáš otevírá opět hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě nich brzy zjistíme, kde v Evropě najít ty nejčistší pláže. Pro tuto chvíli ale čistý zvuk, ničím nerušený, osmdesátek, Rolls Lawrence, připraveni jsou hned teď Pet Shop Boys, moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám 3 minuty po 10, příjemné už sobotní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Jedna filmovka z Rockyho, máte ten správný víkendový signál. A pokud naopak zatím nemáte naplánovanou letní dovolenou, pak by vaším cílem mohlo být Španělsko. Tedy v případě, že si potrpíte na patřičnou kvalitu pláží. Právě Španělské království totiž potvrdilo, že patří k nejlepším místům pro letní koupání. V hodnocení Blue Flag neboli Modrá vlajka, které oceňuje čistotu vody, péči o životní prostředí i bezpečnost na plážích, získalo už 794 ocenění. Žádný jiný stát jich letos nemá víc. Ve Španělsku se nejvíce oceněných pláží nachází ve Valencii, Andaluzii a Galicii. Za touto zemí pak následuje Řecko, Itálie a Portugalsko. Ocenění má ale i Čechy oblíbené Chorvatsko. Jde například o pláže Nikolina, Zlatní rad nebo Bílá pláža v Dalmácii či Maslenica nebo Umbrella v Istrii. Tak třeba vám to pomohlo v rozhodování, kam si letos zajet či zaletět. No a my zůstáváme ve výšinách, protože teď nám Heaven, čili nebe, ukáže Maria McKee. Příjemné dopoledne.

0: krátce před půl jedenáctou z víkendového signálu rádia Pirko, Soboný, Bianco, Stay. A co zůstane? To je letní počasí v Čechách i na Moravě. Zítra má být opět převážně skoro jasno až maximálně polojasno. Denní maximum, tedy teplota šplhající k 29 stupňům, meteorologové dokonce předpovídají, že padne možná třicítka. Takže by mohlo dojít na první tropický den letošního roku, roku 2026. Co je s jistotou, že za chvilku vám zahrajou opět osmdesátkové pecky, a to od Aby anebo Kim Wilde. Hezké dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Víkendový signál se line k vašim uším a aktuální příjemné téměř letní počasí je jako malované pro nějaký ten výlet. Jestli je ale na vás venku příliš horko, zkuste se schladit třeba v zámeckých komnatách. Do jihomoravských Uherčic nás teď pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: V Uherčicích na jihu Moravy stojí rozsáhlý renesanční zámek, který v minulém století jen s velkým štěstím unikl na prosté zkáze. Ze zchátralé stavby se postupně opět stává sídlem, které bylo kdysi chloubou svých majitelů. A přestože ještě nedosahuje dřívější krásy, za návštěvu jistě stojí. Obec Uherčice leží na jihu Moravy v těsné blízkosti hranic s Rakouskem, necelých 10 kilometrů od rakouského města Drossendorf a 14 kilometrů západně od Vranova nad Dyjí. Zámek Uherčice stojí na severozápadní straně obce a kolem něj se rozkládá rozsáhlý lesopark. K němu přiléhá barokní zahrada, která je ale přístupná pouze při prohlídkách v hlavní sezóně. Stejně tak je přístupná v sezóně i vyhlídka na umělé zřícenině věže, která stojí na konci lesoparku. I tak se k ní ale určitě projděte, sama o sobě je pěkná a od ní je hezký výhled na zámek. Po cestě určitě nepřehlédnete obelisk. Součástí procházky parkem je audiovizuální průvodce, který návštěvníka seznámí se zajímavostmi a historií tohoto místa. Informace si po naskenování QR kódu můžete přečíst nebo poslechnout. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Na víkendových vlnách signálu kanadská zpěvačka Robin Beck, First Time. Time je právě 10.58, čili do studia za mnou dorazil Honza Navrátil, aby vám pověděl čerstvé zprávy. A po nich budou následovat další osmdesátkové pecky od Troje Orbisna, Laidback nebo Los Lobos.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky zjistíme, jak to jezdí. Ne moc dobře teď aktuálně na jižní spojce u Záběhlic, kde jsou v sobě dvě osobní auta a vznikají kolony. Na jižní spojce pokračujeme, a to opačným směrem před Barandovským mostem. Tam jsou v sobě tři osobní vozidla a spozorněte i na D5, 11. kilometr ve směru Plzeň, kde je porouchaná dodávka. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině jsou připraveny další zprávy. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale také další evropské firmy. Explozii se podle Babiše extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
2: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a české armády. Já osobně bych jsem byl pro prodej.
1: Dodejme, že Babiš odpověděl, že Explozia bude skutečně strategická až ve chvíli, kdy vznikne reálné propojení s českou armádou, které podle něj dnes neexistuje. Lednový světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil finanční ztrátou ve výši 24 milionů korun. Rozpočet akce počítal se 110 miliony, utratilo se ale 125 milionů. Prezident svazu David Trávníček, nepravomocně potrestaný za úplatek, ukazuje na spolupracovníka. Za rozpočet byl prý od začátku zodpovědný předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. Nejméně 90 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších 100 osob skončilo v nemocnici. Čínská média už dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
0: Co se děje v regionu?
1: Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici. Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za hokejem. České hokejisty dnes čeká další důležitý zápas. Kýžený postup do čtvrtfinále mistrovství světa už se blíží, zajištěný ale ještě zdaleka není. Češi se o další důležité body utkají ve svém pátém vystoupení na šampionátu s dosud neporaženým Slovenskem. Oba týmy na sebe naráží poprvé po třech letech. Utkání startuje v 16 hodin a 20 minut.
0: Signál Rádio počasí.
1: Další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno a začíná být velmi teplo a slunečno a teplo bude. Vítr fouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí. Pojďme se vrátit k 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky moc za aktuality, já jsem Lukáš Bláha a zanedlouho pro vás budu mít ještě několik tipů, kam byste se dnes mohli vydat. Nenechte si je ujít, stejně jako muziku z té správné dekády, tohle jsou Los Lobos, ať máte skvělé sobotní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

co slyšíte, je víkendový signál, za námi laidback Sunshine Reggae. Dneska nám sluníčko venku opravdu šajní a ještě pořádně bude. Byl by tedy hřích zůstávat doma, ale pochopitelně proti gustu žádný dišputát. Pokud vás to ale táhne ven, pak vězte, že v Litomyšli jsou

Mám k dispozici gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové, kde můžete vzdát hold této průkopnici české kuchyně. V severočeském Děčíně pak můžete vyrazit na tradiční městské slavnosti. No a ode dneška až do října v hlavním městě jsou vždycky každou sobotu pravidelně dny otevřených dveří zahrady Strakovy akademie. No a ať už se vydáte kamkoliv, tak by to mělo být patrně s vaší sestrou, protože jeden velký výzkum prokázal to, dokonce vědci z Harvardu na tom pracovali a dlouhou dobu, 85 let, že vaše rodná sestra je něco jako přirozené antidepresivum. Tak to jenom, abyste věděli, koho případně ještě přidat sebou na váš dnešní výlet, a já už vám přidávám další muziku. Tohle je Roy Orbison, pěkné dopoledne.

0: vám. Bonnie Tyler, za pár vteřin bude 11:30, s vámi je víkendové Signál Rádio a během něj nemůže chybět návrat do jednoho hitparádového týdne v 80. Jaký to přesně bude, to teď prozradí kdo jiný než kolega Martin Hovorka.
1: Hezký den, milí posluchači, a i ode mne přání, krásné 80. soboty, vlastně ani to jinak nejde, pokud posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme ty největší hity 80. let. Mám pro vás tři indicie, schválně, jestli uhádnete rok. Tak Michael Jackson vydal album Bad, v kinech běžel film Dirty Dancing, hříšný tanec, a do kin přišel Predator s Arnoldem Schwarzeneggerem. Ha, rok 1987. A ten vám dnes představím hudebně, a to v rámci Signálu světových hitparád. Tento hudební speciál nás čeká v 6 hodin večer. A na cože se to dnes můžeme společně těšit? Třeba na přelomový hit zpěvačky Janet Jackson. Také zazpomínáme na finálový měsíc existence skupiny Wham a hrát si budeme i písničku, ke které vznikly dva různé videoklipy. Spoustu otázek, ale odpovědi vám na ně dám dnes mezi 18. a 19. v dalším díle Signálu světových hitparád. Moc se na vás těším, jsem Martin Hovorka a přeji krásný víkend ze Signál Rádia.
2: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
5: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Sobotní dopoledne se na Signálu chýlí ke svému závěru a co jsme si v něm ještě nedali, jasně magič.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Naše hokejisty čeká na mistrovství světa souboj s Kanadou až v úterý, ale my si dáme hudebního zástupce ze země javorových listů už v tuto chvíli. Nepůjde o Celine Dion ani Bryan Adams, jak byste možná předpokládali. Vyhrávat nám bude taneční projekt, který vznikl v tamním Montrealu. Nejprve následující píseň vydal ve francouzštině. Velký hit se z ní ovšem stal až díky anglické verzi. Trans X a obrovská 80-ková elektrobomba Living on Video.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: V náručí Jirky Korna jsme se na signálu dostali téměř ke 12. polední zprávy, tím pádem nese Honza Navrátil a v příští hodině přinese Král popu, Bee Gees nebo Sandra. Zase to nejlepší, co nám dali osmdesátky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Teď se ovšem přesouváme na tuzemské silnice, Pražský okruh, 12. kilometr ve směru Modřeletice, tam vznikají dlouhé kolony kvůli blokovému odbavování tunelů, čili pokud můžete, vemte to jinudy a ještě zpozorněte v ulici Podkomorská, to jest městská část Brno-Bystrc, kde je osobní auto na boku. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, na Signálu jsou připraveny další zprávy. Stovky lidí se sešly v Pohořelicích, odkud se vydali na 30-kilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu také jde o připomínku násilného vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z Brna po druhé světové válce. Do Česka zítra znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi meteorologů mohou přibližovat až ke 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se tento prach dostat neměl. Jemný písek, který do Evropy cestuje po bouři nad africkou pouští Sahara, se v Tuzemsku letos objevil už několikrát. Zítřejší dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Nabídne tentokrát duel mezi ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a bývalým šéfem rezortu práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Diskutovat budou nejen o schodku státního rozpočtu. V druhé části pak přijde řeč na sudetský sjezd v Brně. Na Primě a CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne.
0: Co se děje v regionu?
1: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám.
0: Sport.
1: Epidemie eboly zasahuje také do mistrovství světa. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli této epidemii ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na šampionát do Spojených států amerických. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno a teplo. Teploty se pohybují mezi 24 a 28 stupni Celsia. Vítr fouká od východu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nedělní den bude podle meteorologů ještě teplejší než ten sobotní. Bude jasno a slunečno a teploty zítra naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Děkujeme Honzo, minutu po 12. jsme vstoupili do 23. květnového odpoledne. Pro jistotu připomínám, že Vladimírové mají dneska svátek, všechno nejlepší pánové, a vám všem bez rozdílu za nedlouho povím, jak to vypadá s pokračováním veleúspěšného biografického filmu Michael. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Opravdová pohoda v podání Ledou s Family. V přijímačích vám zní víkendový signál a studio Lionsgate, které stojí za vznikem biografického snímku o králi popu, potvrdilo, že vzniká pokračování filmu Michael. Podle jejího šéfa už může být natočeno až 30% druhého dílu. Použijí totiž záběry vzniknuvší už během natáčení prvního snímku. Takhle se to dělá a vydělává. Teď má globálně zisky přes 700 milionů dolarů a svoji polívku si na tom chce evidentně přihrát i streamovací gigant Netflix. Už 3. června tam zamíří třídílný dokument o Michael Jacksonovi. Více o něm zjistíte, když kliknete na záložku hudební zajímavosti na našem webu signalradio.cz.

0: Krátce před půl jednou jedeme víkendem na Signál rádiu s datem 23. května a to je opravdu den, který se zapsal do historie v roce 2010, protože naše hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji, když ve finále porazila Rusko 2-1. Možná si ještě vzpomínáte, jak tehdy sborna měla opravdu výběr všech hvězd a dokonce v jednu chvíli hráli proti nám 6-3 a my jsme to přesto tenkrát zvládli. Tak tady taková připomínka, abychom se naladili na dnešní odpolední utkání se Slovenskem.
1: Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl pravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bot a vyškrábat nahoru.
2: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hodiny ukazují 12.40, přímo z lesa vyběhli na signálu Supertramp, Supertrampíci.
1: Jo, ano.
0: A s nimi i Dominik Port, ahoj.
1: Ahoj, Lukáši, čau.
0: Ahoj. Prosím tobě, já jsem zjistil, že 32. květen to není, přátel, a ani nebude, ani letos.
1: Škoda, ani letos.
0: Ani letos je to neuvěřitelné, no, ani letos nedojde na 32. květen, ale 23. květen určitě, a to je Světový den želv. Tak jsem si říkal, jestli si choval želvičku jako malý, ne?
1: Ne, jenom jsem je jet. Tak jsme se odbourali teda, přátelé.
0: Zdravíme ochránce zvířat.
1: Ano. Ne, já jsem
0: takovou, že už není potřeba nic říkat.
1: Já jsem měl takovou tu políštičku, jako v jedné asijské zemi.
0: Tak
1: jako,
0: jo,
1: a bylo to docela zajímavý, hele.
0: Jo.
1: No, tak, jakoby to, hodně výživný.
0: I takhle se to dá oslavit.
1: A jo, hele, spousta variant, jakoby, jo. Tam je to prostě legální, tak jsem to tam koštnul. Dobrý, už bys to asi nedal, jo. Člověče. Jo. Něco jako žabí stehinka, to vlastně je takový případ, takže úplně ne, ale tak všechno se má zkusit, nebo takřka všechno v životě.
0: Další ze své kuchyně prozradí Dominik po 13. hodině. Lukáš Blaha se loučí. Uvidíme, co zítra. Kdo se na nás bude stěžovat. A zítra se to provazujeme, to znamená, ty se těšíš,
1: ano.
0: V 8, viď?
1: Přesně tak, jak 8.
0: A já takhle v jedno odpoledne. Tak se do té doby mějte skvěle, užívejte víkend. Ahoj.
1: Ahoj.

0: To byl Johnny Hate Jazz na Signál Rádio. Máme těsně minutu před jednou odpolední. No a po celé tady pro vás mám další dávku 80. a to v podobě Stranglers, Aniky nebo třeba taky Simply Minds. Předtím ale další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 8. kilometru dálnice D8 směrem z Prahy se připravte na porouchané auto, které tady lehce zpomaluje provoz, a srážka osobního auta se zvěří se stala konkrétně na D1 na 208. kilometru směrem do Prahy. Tak na to myslete. A já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe velký pozor.
1: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál Rádia i na vašich cestách. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online. Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké sobotní odpoledne, 13. hodina je tady a s ní další zprávy. K provokacím, kterých se Rusko dopouští na východním křídle aliance, se vyjádřil také český prezident Petr Pavel. Listu The Guardian řekl, že Severoatlantická aliance by měla na tyto provokace odpovědět tvrději a rozhodněji. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějící lidi. Po jednání se svým rakouským protěžkem Gerhardem Karnerem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
2: Dodejme, že oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a důslednější postup proti nelegálním migrantům. Uganda hlásí další 3 nové případy eboly. Potvrdilo to podle agentury Reuters tamní ministerstvo zdravotnictví. Připomeňme, že předtím byly v zemi zaznamenány 2 případy nákazy.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu.
1: Sport.
2: 4-násobný mistr světa Max Verstappen potvrdil, že díky chystaným změnám pohonných jednotek bude ve Formuli 1 závodit i v roce 2027. Pilot Red Bullu to uvedl v rozhovoru pro deník The Telegraph. A hvězdný cyklista Mathieu van der Poel nakonec nebude startovat o tomto víkendu na světovém poháru v závodech na horských kolech. Nizozemský univerzál dal podle serveru mtbs.cz přednost přípravě na Tour de France.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A další zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno, s teplotami od 24 do 28 stupňů Celsia. Nedělní den bude ještě teplejší, zítra naměříme teploty mezi 25 a 30 stupni. Bude jasno a slunečno a vítr zafouká jen slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Tolik zprávy ve 13 hodin. Vracíme se k 80.
1: Signál Rádio.
0: Lehce po 13. startuje prosluněné odpoledne na Signálu, kterým vás tentokrát provede Dominik Port. Za chvíli tu se mnou ale bude i moje kolegyně Lucka Sinková, která nás vezme na ministerstvo dopravy, jehož brány se tento víkend otevírají a zažijete tam spoustu zajímavých věcí. No co konkrétně, o tom za pár chvil, teď už Simply Minds.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Punková sestava Stranglers nás na Signálu vrátila zpátky, kam jinam než do 80. let. A jestli dneska máte v plánu se opalovat, ale třeba nejen to, ale taky se třeba někde to trochu schladit, tak vyražte třeba na Ministerstvo dopravy. To totiž v rámci akce Open House Praha otevírá své dveře pro veřejnost a tím pádem nakouknete i do míst, která jsou absolutně jinak nepřístupná. No a víc nám o tom teď poví moje kolegyně Lucka Sinková.
1: Během komentovaných prohlídek se můžete například podívat do pracovny ministra dopravy, bývalého bytu prezidenta Gustáva Husáka nebo do unikátního podzemního krytu s artefakty z dob komunismu. Přístupný bude i původní páternoster, potrubní pošta nebo promítací sál v podzemí. Jedno lákadlo větší než druhé a pro děti navíc bude nachystané dopravní hřiště před budovou. Prohlídky se konají do 17 hodin a kdo to nestihne, má šanci ještě zítra.
0: Lucko, moc děkujeme. Za mě absolutně skvělý tip. No a teď už pokračujeme v naší hudební jízdě tady u nás na Signál Rádiu.

0: Doznívá Belinda Carlisle v éteru Signal Rádia, takhle přesně o půl druhé na Signal Rádiu. Za pár chvil tady pro vás mám Abu nebo Patrika Svejzího, no a hned potom vám povím o soutěži, která nás čeká už od pondělka, a to o úžasné ceny. Ale teď už zpátky k hudbě.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Doznívá ABBA a její Chiquita na Signál Rádiu. No a přátelé, buďte s námi i v průběhu příštího týdne, protože každé ráno od pondělí do pátku od 25. do 29. května budeme opět soutěžit, a to v rámci hry Ano nebo ne. Takže vám položíme jednoduchou, zásadní, nějakou standardní otázku, na kterou bude potřeba odpovědět pouze jedním slovem. No a když se trefíte, tak výhra je vaše a tentokrát je opravdu o co hrát, protože máme dvě výhry. První z nich je předplatné Prima plus Premium, a to na celý rok, takže na vás čeká pořádná dávka seriálu, filmů, všechno samozřejmě bez reklam. A taky tam máme novinku, seriál Inspekce, což je nádherná detektivní podívaná v hlavní roli s Vojtou Dykem a Kristýnou Ryškou. No a k tomu všemu vám ještě přibalíme hrneček Signál Rádia, takže budete moct třeba popít i krásně kávu při sledování právě třeba Prima Plus. No a já ještě doplňuji telefon do našeho studia, kdybyste náhodou nevěděli, 910 260 910. No a teď už pojďme dál, do konce hodiny tady mám pro vás připravenou ještě Madonu, nebo teď už Eltona Johna.

0: Legendární sestava Queen, těsně minutu a půl před druhou tady u nás na Signál Rádiu. Po celé tady mám pro vás další osmdesátky, a to v podání Billy Oceana, Nazareth nebo Samanthy Fox, ale předtím si dáme další zprávy tradičně dneska od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 na 250. na 205. kilometru směrem do Brna hlásí poruchané vozidlo, takže se připravte na menší zdržení, pokud tudy plánujete projíždět. A na dálnici D4 na 10. kilometru směrem do Strakonic čekejte nehodu dvou osobáků. Takže tohle se aktuálně děje na našich silnicích. No a já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe opravdu velký, velký pozor.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
3: Zdravím Josef, vítám u Prahy, miluju osmdesátky.
4: Posloucháme vás, máme tady diskotéku, vrtíme se všechny v posteli.
5: Rádio Signál poslouchám, protože to je jedna z nejlepších stanic, je to stanice mého mládí, osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio. Zprávy.
6: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Tento víkend bude v Česku velmi teplý, už v neděli se teploty mohou vyšplhat nad 30 stupňů Celsia. Některá místa tak mohou zaznamenat první tropický den letošního roku. Podle meteorologů velmi teplé počasí vydrží také na začátku příštího týdne. Poté by se teploty měly pomalu vracet k normálu. Správa železnic mění plány elektrizace tratí a zavádění evropského zabezpečovače ETCS na českých tratích. Původně měl být zabezpečovač na všech tratích do roku 2040. Nyní se s evropskými zabezpečovači počítá pouze na hlavních koridorech, po kterých ale projede asi 90% všech vlaků. Na zbytku tratí počítá správa železnic s jednodušším zabezpečením, které je ale výrazně levnější. Generální ředitel správy železnic Tomáš Tot bude o změnách informovat dopravce.
7: Dojde k aktualizaci materiálu, takzvaný národní implementační plán systému ETCS v horizontu do konce roku 2026 a ano, potvrzuji, následujících 5 let v těchto dokumentech bude aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou správy železnic očekávat a taktéž se na to skutečně připravit.
6: Polsko se dočkalo prvních 3 stíhaček F-35. Přistály včera večer na letecké základně Lask v centrálním Polsku. Celkem si naši severní sousedé v roce 2020 objednali 32 těchto letounů.
1: Co se děje v regionu?
6: Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech u Prahy. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích obyvatel teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje. Podle starosty bude nejpravděpodobnějším řešením snížení daně v příštím roce.
1: Sport.
6: Kvalifikaci na sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a také lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se pak seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris a čtvrtý byl Oscar Piastri.
1: Signál Rádio, počasí.
6: A i zprávy ve 14 hodin tady u nás na Signálu doplníme počasím. Venku je převážně slunečno a teploty se pohybují mezi 24 a 28 stupni Celsia. Zítřejší den bude ještě teplejší, bude jasno a slunečno, vítr v neděli zafouká pouze slabě od severovýchodu do 4 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 25 a 30 stupni Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy na Signálu. Vracíme se k muzice, tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: 14. hodina je za námi a Dominik Port pro vás na signálu vybírá jen ty největší hity 80. let. No a k ním by se bez pochyby podle mě hodil i nějaký super osvěžující drink k bazénu nebo k posazení s kamarády, které možná dneska plánujete, takže pár tipů na skvělé drinky už za chvíli, teď už ale na zaret, anebo vám teď už posílám Samantha Fox.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívá Billy Ocean v éteru Signál Rádia, máme přesně 14:15, probíhá dnes krásná sobotní pohoda, sluníčko, no a k tomu se hodí určitě i nějaký osvěžující drink. No a já mám pro vás právě několik typů. Prvním je Apple Ginger Sparkle, což je taková originálnější osvěžující věc. Stačí smíchat jablečný fresh, ginger tonic, limetku a led a já vám říkám, je to naprostý favorit. Ale taky pro někoho může být favorit něco jiného, a to třeba drink, který je postavený na višňovém džusu, vanilkové kole, ledu a limetce. Velice originální věc. Tento drink se jmenuje Sherry Vanilla Fizz a je to taková

kombinace právě toho sladkého s tím lehce kyselým. Pak tu mám další takovou klasiku, green iced tea mojito, takže to je normálně ledový čaj na bázi mojita. Budete potřebovat zelený ledový čaj, má tu limetku, třtinový cukr a led. To je všechno, takže taková klasika. A pak tu mám něco takového trošku, řekl bych, šokujícího, s čímž ale můžete hodně zabodovat, a to je espresso orange tonic. Takže dáte dohromady espresso, tonic, pomerančový fresh tam ještě dolejete a nakonec zasypete ledem. No já vám říkám, přátelé, tady to je absolutní favorit, který možná i tak trošku šokujete, ale hlavně krásně překvapíte vaše účastníky vaší bazénové party. Takže takové jsou tipy na drinky a teď už si pojďme dát Ultravox a nebo taky Shanice. Jsme Signál Radio.

0: Martika a hit Toy Soldier přesně o 14:30 na Signál Rádiu. No a za pár chvíli vás, přátelé, vezmu do daleké Číny, kde můžete hodně překvapivě navštívit třeba Karlův most a nebo zámek z Českého Krumlova. Jak je to možné? No tak to vám řeknu už velmi brzy, ale předtím v rámci našeho 80kového playlistu máme třeba Rickyho Poveryho a nebo teď už Tinu Turner, tak si je do sytosti užijte.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ricky Epovere nás teď na signálu vzal do daleké Itálie, ale my se teď vydáme ještě mnohem dál, a to hluboko, hluboko na východ. Jedna světová společnost v Číně totiž postavila obří originální kampus pro své zaměstnance, a to konkrétně ve městě Dongguan. Zdejší kanceláře jsou totiž inspirované evropskými městy a tím pádem zaměstnanci si tu mohou procházet malebnými uličkami právě naší krásné staré Prahy a kochat se třeba i dokonalou kopií paláce Kinských, Karlova mostu anebo zámku v Českém Krumlově. Je to až neuvěřitelné, muselo to stát obrovské peníze. Každopádně, když jsem viděl ty fotografie, tak na prvních 5 sekund jsem vůbec neměl pochyby, že je to opravdu Praha anebo Český Krumlov. Takže se na to bez pochyby podívejte na internet. Je to fascinující. Takže a navíc, kdybyste měli třeba nějakou cestu někdy právě do Číny a zasklo se vám po naší matičce zemi nebo našem hlavním městě, tak přesně víte, kam vyrazit. No a teď už pojďme vyrazit zpátky do našich 80. Culture Club, Lucka Bílá, a nebo teď už Alphaville, tady na Signál Rádiu.

0: Těsně před třetí odpolední, lehce zamilovaní, vet na Signál rádiu. No a po celé tady mám pro vás další dávku osmdesátek, a to Phila Collinse, Irene Cara nebo OMD. Ale předtím vám dám další zprávy a taky si povíme, co nového se přihodilo na našich silnicích a taky dálnicích.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na 44. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy se připravte na zdržení, a tak kvůli porouchanému autu, takže počítejte s tím. A D5 hlásí konkrétně na 17. kilometru pneumatiku na vozovce a kvůli ní je aktuálně uzavřený pravý jízdní pruh, tak na to myslete. No a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Je tu doba dabová.
2: Automobilech vyrobených po roce 2019 jsou už standardně autorádia s příjmem digitálního vysílání DAB+.
1: Poslouchejte Signál rádio také digitálně v DAB+.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
5: Hezký sobotní den, posloucháte Signál rádio a teď také další zprávy. Přímé výdaje státního rozpočtu související s válkou na Ukrajině loni klesly meziročně o 2,1 miliardy korun na celkových 15,1 miliardy. Uvedla to vláda v závěrečném účtu. Památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele. Připomeňme, že v Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení. Na programu je dnes pouť smíření právě z Pohořelic do Brna. Jde o připomínku násilného odsunu Němců po druhé světové válce. Unikátní objev se podařil archeologům v Chorvatsku. Na poloostrově Pelješac se nalezli terakotovou hlavu, která zobrazuje starořeckou divadelní masku. Předmět podle archeologů je možné datovat do 4. až 3. století před naším letopočtem.
1: Co se děje v regionu?
5: Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní trati Praha-Běchovice-Poříčany-Světlá-nad-Sázavou. Jde o další důležitý krok v přípravě páteřní vysokorychlostní sítě České republiky i napojení na evropské železniční koridory. Projekt zahrnuje také nová propojení se stávajícími tratěmi do Kolína a Nymburka a také u Poříčan.
1: Sport.
5: A ve sportu míříme na silnice. V čele rally Český Krumlov je po prvním soutěžním dnu Dominik Stříteský. Po šesti rychlostních zkouškách jsou mezi jezdci v čele pořadí minimální rozdíly. Druhý Adam Řezík zaostává jen o 1,8 sekundy. Třetí Jan Kopecký, který obhajuje loňské prvenství a usiluje na jihu Čech o desátý triumf, má ztrátu 3,7 sekundy na lídra.
1: Signál rádio, počasí.
5: A zprávy v 15 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno a hlavně teplo. Nejvyšší teploty dnes měříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ještě teplejší, bude jasno a slunečno, vítr zafouká jen slabě od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty naměříme zítra až kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, hezké odpoledne se Signálem.
1: Signál rádio.
0: Ty nejhezčí návraty do let 80. vám i po třetí odpolední zajišťuje Signál rádio, no a s vámi je neustále Dominik Port. Venku je naprosto nádherně, to si musíme potvrdit, a jestli plánujete výlet a ještě třeba nevíte kam, tak vás vezmu už za pár chvil do Písku, kde na vás čeká naprosto dechberoucí výstava. O čem je, to za chvilku zjistíte, teď už ale OMD a později také Irene Cara.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Phil Collins, Another Day in Paradise na Signál rádiu. No a my už míříme na jih Čech do Písku, kde už po 20. vyrostly sochy z písku a letošním tématem v rámci této výstavy je právě řeka Otava, vedle které právě tato krásná výstava je. No a právě teď si povíme něco více a za pořadatele nám poví více informací paní Edita Kučerová.
1: Letos je to celkem 8 pískových instalací, z toho 5 je velkých, 2 jsou jako hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace písecké věže jako stroje času. A kromě těch 5 velkých, pak máme 3 takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní si myslím, protože je to vodník, je to vodní víla a je to žabka a různá vodní fauna.
0: Děkujeme moc, zní to velice zajímavě. No a já ještě připomínám, že v rámci výstavy tady také bude probíhat festival pro děti a dospělé, který se jmenuje Pískoviště. No a ten spojuje současné umění, divadlo a také pohyb. A kromě toho taková specialitka, čeká vás tu i návštěva fiktivních archeologů z budoucnosti.

0: Doznívá se stavá Roxette na Signál rádiu. No a za pár chvil vám tady prozradím, co nás čeká v rámci dnešního dílu Signály světových hitparád, které startují po 6. večerní, samozřejmě za doprovodu Martina Hovorky, našeho skvělého moderátorského kolegy. Ale než si povíme, o co přesně půjde dneska, tak mám tady pro vás další naše osmdesátky, a to třeba Paula McCartneyho a nebo Cindy Youngblood. Moc je užijte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jedinečné duo Paul McCartney a Michael Jackson v éteru Signál Rádia. No a protože dneska po šesté startují další signály světový hitparád v režii mého kolegy Martina Hovorky, tak pojďme si říct, o co dneska přesně půjde, no a Martin nás teď tak trošku naláká.
1: Hezký den, milí posluchači, a i ode mne přání, krásné osmdesátkové soboty, vlastně ani to jinak nejde, pokud posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme ty největší hity 80. let. Mám pro vás tři indicie, schválně, jestli uhádnete rok. Tak Michael Jackson vydal album Bad, v kinech běžel film Dirty Dancing, hříšný tanec, a do kin přišel Predator s Arnoldem Schwarzeneggerem. Ha, rok 1987. A ten vám dnes představím hudebně, a to v rámci Signálu světových hitparád. Tento hudební speciál nás čeká v 6 hodin večer. A na cože se to dnes můžeme společně těšit? Třeba na přelomový hit zpěvačky Janet Jackson. Také zazpomínáme na finálový měsíc existence skupiny Wham a hrát si budeme i písničku, ke které vznikly dva různé videoklipy. Spoustu otázek, ale odpovědi vám na ně dám dnes mezi 18. a 19. v dalším díle Signálu světových hitparád. Moc se na vás těším, jsem Martin Hovorka a přeji krásný víkend ze Signál Rádia.

0: Avantgardní Army of Lovers nám uzavřeli další hodinu před, máme 2,5 minuty před 16:00 na Signál Rádio, skvělý čas, no a po celé tady pro vás mám další osmdesátky, no a to v podání Paula Simona, Kim Wilde nebo Dusty Springfield, krásná sestava, no a předtím další zprávy od Honzy Navrátila a taky něco málo z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předmět na vozovce je hlášený v tuto chvíli na 5. kilometru dálnice D10 směrem do Prahy, takže tu projíždějte velmi opatrně a nepojízdný osobák stojí na 13. kilometru dálnice D5 a to směrem z Prahy. Tak na to myslete a přeji vám šťastnou cestu a buďte za volantem velmi opatrní.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem, nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Vraťte se s námi do 80.
3: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
2: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
3: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině jsou připraveny další zprávy. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale také další evropské firmy. Explozii se podle Babiše extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči na to.
5: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády. Já osobně bych jsem byl pro prodej.
4: Dodejme, že Babiš odpověděl, že Explozia bude skutečně strategická až ve chvíli, kdy vznikne reálné propojení s Českou armádou, které podle něj dnes neexistuje. Lednový světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil finanční ztrátou ve výši 24 milionů korun. Rozpočet akce počítal se 110 miliony, utratilo se ale 125 milionů. Prezident svazu David Trávníček, nepravomocně potrestaný za úplatek, ukazuje na spolupracovníka. Za rozpočet byl prý od začátku zodpovědný předseda svazového úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. Nejméně 90 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších 100 osob skončilo v nemocnici. Čínská média už dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
1: Co se děje v regionu?
4: Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici. Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm.
1: Sport.
4: A ve sportu míříme za hokejem. České hokejisty dnes čeká další důležitý zápas. Kýžený postup do čtvrtfinále mistrovství světa už se blíží. Zajištěný ale ještě zdaleka není. Češi se o další důležité body utkají ve svém 5. vystoupení na šampionátu s dosud neporaženým Slovenskem. Oba týmy na sebe naráží poprvé po 3 letech. Kání startuje už za 20 minut.
1: Signál Rádio počasí.
4: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno a teplo s teplotami až kolem 28 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ale ještě teplejší. Bude jasno a slunečno a teploty zítra naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Déšť meteorologové neočekávají. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Pár minut po čtvrté je před námi dalších 60 minut těch nejlepších osmdesátek, o které se vám opět postará Dominik Port. No a takřka letní sobota je v plném proudu, no a pro vás, kteří si třeba rádi v tomto teple dopřejete třeba kvalitní rum, tak zbystřete, protože za chvíli se vydáme na Rumfest, a to nedaleko centra Prahy, ale teď Dusty Springfield.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kim Wilde nám krásně v předchozích minutách zpříjemňovala sobotní prosluněné odpoledne na Signál rádiu. No a teď něco pro vás, kteří milujete rum, přátelé. Praze, nedaleko centra Prahy, startuje takzvaný Rum Fest, neboli Caribbean Festival, který patří vůbec k největším rumovým festivalům ve střední Evropě. No a tím pádem tady bude na výběr z více než 350 rumů, a to naprosto z celého světa. Takže budete mít nádherný výběr od těch základnějších po ty opravdu jakoby speciální. No a součástí bude, jak jinak, degustace a taky různé semináře a taky masterclasses, který si budete moct vlastně vyzkoušet. Taky tu bude, dozvíte se spoustu zajímavostí a taky věci o tom, jak se vůbec vyrábí samotný rum a jak třeba dlouho musí i zrát. To všechno tady na jednom místě. No a chybět k tomu všemu nesmí bez pochyby i skvělá kubánská hudba, spousta tanečnic a taky skvělý karibský street food. Takže nejenom, že nesytíte svoje chuťové pohárky, ale taky se to dostanete do nádherné, uvolněné, takové jakoby, takové zábavičky a samozřejmě atmosféry. Takže určitě se vyražte dneska až do 9. večerní ve Vnitrobloku v Praze v Holešovicích. No a teď už pojďme dál. Před námi je Helena Vondráčková nebo taky třeba Paul Simon.

0: Be Loved a jejich největší hit Sweet Harmony u nás na Signál Rádiu. No a za pár chvil tady pro vás budu mít náš, řekl bych, legendární magneťák. Opět ho zapnu. Vrátíme se s ním do 80. také kam jinam, ale ještě předtím tady mám pro vás Umberto Tozziho nebo Bangles.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Další z 80. je za námi a v tuto chvíli je na programu náš další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes z něj bude znít píseň Josephine od anglické rockové hvězdy Chrise Rea. Jde o druhý single z alba Shamrock Diaries, které se dostalo na pulty v roce 1985. Zpěvák je autorem jak textu, tak ale i hudby a napsal ji pro svou dceru Josephine, což je, dá se říct, jasný znak, že hodně čerpal inspiraci od svých blízkých a taky samozřejmě rodiny. Existuje také spousta verzí této písně, jako je třeba rockovější singlová verze a nebo remix La Version France. No ale my si dáme bez pochyby ten originál, takže Chris Rea a jeho Josephine tady u nás v éteru Signál Rádia.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pavel Vítek, minutu a půl před pátou odpolední na Signál rádiu. No a hned po celé pro vás vybírám další osmdesátky a budou to Duran Duran, Eruption nebo Dionne Warwick, takže se máte na co těšit. No a teď už zprávy od Honzy Nevrátila, jako vždycky, a taky něco málo z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák stojí aktuálně na 3. kilometru dálnice D5 a to ve směru na Prahu, takže tu buďte velmi pozorní a opatrní. No a to je pro tuhle chvíli naštěstí z dopravy úplně všechno. Takže vám přeji krásnou další 60 minutovku našich osmdesátek.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, na Signálu jsou připraveny další zprávy. Stovky lidí se sešly v Pohořelicích, odkud se vydali na 30-kilometrový pochod do Brna. Po pietním aktu také jde o připomínku násilného vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z Brna po druhé světové válce. Do Česka zítra znovu přijde saharský prach, mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi meteorologů mohou přibližovat až ke 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se tento prach dostat neměl. Jemný písek, který do Evropy cestuje po bouři nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát. Zítřejší dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Nabídne tentokrát duel mezi ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a bývalým šéfem rezortu práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Diskutovat budou nejen o schodku státního rozpočtu. V druhé části pak přijde řeč na sudetský sjezd v Brně. Na Primě a CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne.
0: Co se děje v regionu?
1: Trh letních brigád se v hlavním městě postupně proměňuje. Společnosti už nehledají zaměstnance nebo brigádníky, pro které je rozhodující pouze výše odměny, ale hledají flexibilní pracovníky a nabízí třeba i zkrácené úvazky. Výše odměny je v hlavním městě také jiná. Zatímco v Česku si brigádníci vydělají od 135 až do 160 korun za hodinu, tak v Praze je to od 150 až ke 250 korunám.
0: Sport.
1: Epidemie eboly zasahuje také do mistrovství světa. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli této epidemii ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na šampionát do Spojených států amerických. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dnů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno s teplotami kolem 26 stupňů Celsia. Neděle nám nabídne ještě teplejší počasí. Bude jasno a slunečno a teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Vítr bude zítra foukat jen slabý od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Tak to byly další odpolední zprávy. Na Signálu pokračujeme dalšími osmdesátkami.
0: Signál Rádio.
2: Víkendovou pohodu vám i po páté dotváří Signál Rádio díky našim osmdesátkám a ze studia vás dnes naposledy zdraví Dominik Port. Teploty nám atakují téměř 30 a tak by to chtělo podle mě skočit čipku někam třeba do vody a pořádně se osvěžit. No a to můžete udělat třeba v Trutnově, kam vás zavedu už za pár chvil, předtím ale Deone Vervik.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Duran Duran a jejich Wild Voice na Signál Rádiu. Jak se tak koukám na náš teploměr tady ve studiu, tak máme tady tentokrát 26 stupňů a zítra to bude takřka tropická třicítka. To si myslím, že je ideální čas, abyste vyrazili třeba do takového akvaparku v Trutnově, který nabízí venkovní koupaliště, ale taky k tomu krytý bazén, kdyby náhodou pršelo. No a také, kdyby náhodou se i ochladilo, to se taky může stát, pořád nejsme v takovém tom ryzím ještě letním módu, tak tady mají vyhřívané bazény, lagunu a k tomu taky něco pro nás dospělé, ale hlavně asi i pro naše ratolesti 100-metrový tobogán a skluzavky, na kterém pofrčíte jedna váseň. A co je taková novinka, kterou tady musím v Trutnovském akvaparku potrhnout, je Fitbox, což je takové zábavné fitness cvičení přímo v areálu pod širým nebem, což je nádhera. A v případě, že si potom budete chtít potom všem hezky odpočinout, zrelaxovat se, tak tady bude pro vás připravená sauna, masáže, ale třeba taky aqua aerobik. Takže to všechno najdete tady v akvaparku v Trutnově. Je to nádherná varianta, jak právě strávit tyto letní dny. No a taky můžete samozřejmě být dál s námi, což budeme velmi rádi. Madonna nebo Elton John právě teď.

0: Stále ladíte Signál Rádio, tohle byli Bad Boys Blue, kteří vám klidně mohli ale znít i přes naší aplikaci Signál Rádia. No a v případě, že ji náhodou ještě ve svém mobilu nemáte, tak si ji hned teď urychleně stáhněte, a to buď přes App Store nebo Google Play, rychle, jednoduše, zadarmo, co víc si přát, a díky ní vám naše 80ková hudba už nebude chybět vůbec nikde, a to myslím doslova. Takže i když budete třeba na Novém Zélandu, tak i tam vám naše 80ky budou hrát. No a teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Queeny a nebo Kool & The Gang a jejich Cherries.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Don't Stop Me Now, nádherná píseň v podání sestavy Queen. Krásná návštěva z Británie tady u nás na Signál Rádiu. No a protože máme 5 minut před 6:15, tak to znamená, že pro dnešek se s vámi bohužel loučí Dominik Port. Každopádně zítra po 8 raní jsem to opět jako na koni, takže se na vás velmi těším i na další 80. No a vy dál buďte s námi, protože po 6 mě tady vystřídá kolega Martin Hovorka se svým dalším dílem pořadu Signály světový hitparád. No a hned potom od 7 až do krásné půlnoci 80s party Signál Rádia, takže to tady hezky i roztančíme. No a doufám, že to tady roztančíme trochu i teď do konce hodiny. Máme tu pro vás Eurythmics, Michaela Davida nebo třeba taky Falco. Tak si je moc do sytosti užijte.

0: Minutu a půl před šestou, švédská sestava ABBA na Signál Rádiu. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy a taky pár aktualit z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na D6, konkrétně na 6. kilometru směrem do Prahy, je nahlášená plachta na vozovce a neprůjezdný je tady kvůli tomu levý jízdní pruh, takže buďte velmi obezřetní, opatrní. No a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže mějte krásný sobotní večer. No a teď už pokračujeme zprávami.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní podvečer, bylo 18 hodin, začínají zprávy. K provokacím, kterých se Rusko dopouští na východním křídle Aliance, se vyjádřil také český prezident Petr Pavel. Listu The Guardian řekl, že Severoatlantická aliance by měla na tyto provokace odpovědět tvrději a rozhodněji. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějící lidi. Po jednání se svým rakouským protěžkem Gerhardem Karnerem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar.
2: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Dodejme, že oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a důslednější postup proti nelegálním migrantům. Uganda hlásí další 3 nové případy eboly. Potvrdilo to podle agentury Reuters tamní ministerstvo zdravotnictví. Připomeňme, že předtím byly v zemi zaznamenány 2 případy nákazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu.
0: Sport.
1: 4-násobný mistr světa Max Verstappen potvrdil, že díky chystaným změnám pohonných jednotek bude ve Formuli 1 závodit i v roce 2027. Pilot Red Bullu to uvedl v rozhovoru pro deník The Telegraph. A hvězdný cyklista Mathieu van der Poel nakonec nebude startovat o tomto víkendu na světovém poháru v závodech na horských kolech. Nizozemský univerzál dal podle serveru mtbs.cz přednost přípravě na Tour de France.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je slunečno a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Nedělní den bude o něco teplejší než ten dnešní. Počítejme s jasnou a slunečnou oblohou a s teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Vítr zítra zafouká jen slabý od severovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Takové byly zprávy na signálu v sobotu s datem 23. května. Startují signály světových hitparád. Hezký poslech přeje Honza Navrát.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Nás, moderátory Signál Rádia a vás, posluchače této skvělé rozhlasové stanice, spojuje jedna velká záliba. A to jsou osmdesátky. Písničky z 80. let. Ty vám tady u nás na Signál Rádiu hrajeme od rána až do večera, jak se říká 24/7. A v tento okamžik nás čeká další díl naší retroparády. Chcete-li signálů světových hitparád. A tentokrát vás zavedu do roku 1986 a odehrajeme si, jak vypadal americký singlový žebříček na týden přesně před 40 lety. Tak se pohodlně usaďte a poslouchejte.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Já to vezmu jen tak telegraficky. Rok 1986. To byl Černobyl, ta ohromná havárie, bohužel. Pak tam byl samozřejmě ten nový vůz Škoda Favorit a taky premiéra filmu Vesničková středisková. A v hitparádách se objevil také Falco. Tak ať se vám skvěle poslouchá, já jsem Martin Hovorka a pouštím vám písničku Rock Me Amadeus.

Dobrý večer, tady je Signál Radio a za námi také písnička Rock Me Amadeus, písnička od rakouského zpěváka Falka, což byl vlastně první německy zpívaný song, píseň, která ovládla americký singlový žebříček Billboard Hot 100. Takhle úspěšná písnička to byla, no a to, že jsme si ji teďka vlastně hráli, to je ten důkaz, protože já vám dneska nabízím písničky z amerického singlového žebříčku, tak jak vypadal na týden přesně před 40 lety, vlastně písničky, které si dneska tady pouštíme, tak slaví 40 let. Schválně, kolik vám bylo, milí posluchači Signál Rádia, před 40 lety? To je úplně jednoduchý to od svého současného věku. Odečtete tu 40. Možná dokonce poslouchá někdo, kdo se teďka dostal do mínusu. Tak jsme rádi, že i mladí poslouchají samozřejmě písničky z 80. let. Ty máme tak rádi. A tady je další kousek, který slaví 40. Level 42 a písnička Something About You. Signál Rádio s vámi, dobrý večer.

Tohle to je klip k písni Something About You, kde všichni členové kapely Level 42, včetně toho basáka a zpěváka Marka Kinga, tak byli oblečeni do takového kostkovaného obleku a měli udělaný výrazný make-up. To je prostě signifikantní pro tento videoklip písnice Something About You. Taky si ho někde najděte a udělejte si radost. Zazpomínejte si na 80. léta. Já mám pro vás další vzpomínku a tentokrát to bude Janet Jackson. Dáme si píseň, která dostala Janet z toho stínu jejího bratra Michaela Jacksona. Protože v 80. pokud se řeklo Jackson, tak všichni hnedka mluvili o Michaelovi. Jenomže i Janet měla svoje písničky a ne vůbec špatný. A tohle to je důkaz, my si dáme pecku What You Have Done For My Lately.

Tady ta písnička je považována za klíčový moment, kdy se Janet Jackson vymanila z obrazu pouze té mladší sestry Michaela Jacksona a stala se suverénní popovou hvězdou. Wow! Za námi přelomový hit Janet Jackson z alba Control. Já si říkám, jestli my tady v Československu jsme taky měli nějakou takovou zpěvačku, která měla taky takový nějaký přelomový hit v roce 1986. Tak já bych tady měl, stejně jako Janet Jackson měla tuto skladbu, a já řeknu i název, aby se si třeba mohli dohledat, What Have You Done For Me Lately. A naše Marika Gombitová, ta měla skladbu Chlapci v pasci, která se stala jednou z nejhranějších diskotékových skladeb právě v tom našem dnešním roce 1986. Mimochodem, za video k tomuhle singlu získala Marika Gombitová cenu Zlatý triangel jako nejlepší videoklip roku. Což Zlatý triangel, to je vlastně taková podobná cena, jako Video Music Awards bylo. Takže pojď, Chlapci v pasci.

Toto je taková slovenská Zagorka, Marika Gombitová. Hudební legenda, kterou nezastavila ani tragická autohavárie v roce 1980, po které zůstala upoutána na invalidní vozík. Nejenom, že zpívala, ale ona i komponovala písničky a je držitelkou mnoha ocenění. Já jsem tady před malým momentem se pokoušel srovnat Janet Jackson a Mariku Gombitovou. Tak si vlastně vemte, že Janet Jackson začínala zpívat vedle svého bratra Michaela Jacksona. To ještě bylo v té rodinné kapele Jackson 5. Ale pozor! I Marika Gombitová začala zpívat vlastně s rodinou, protože ona své první písničky, své hudební začátky měla po boku svých bratrů. Začala zpívat ve 12 letech se svými bratry, až teprve poté se osamostatnila a vlastně dodnes ji známe jako solovou zpěvačku, jeden z nejzásadnějších ženských hlasů na Slovensku. Tak to byla Marika Gombitová, protože i ona měla zásadní písničky v roce 1986. My jsme si připomněli tu, která se jmenuje Chlapci v pasci. No a přátelé, teď hrábneme trochu do strun, protože jestli se poslouchali před týdnem, tak si vybavujete, že jsem vás lákal, že v tom dalším díle, tedy v tom dnešním, zazní skupina Van Halen. A my od tady té rockové americké skupiny známe pouze na první dobrou písničku Jump. Jump! Jump! Ale málo se ví, že Van Halen měli i další zásadní hity, jako je třeba tento Why Can't This Be Love?

Tato písnička okamžitě po vydání pobláznila celou Ameriku a skladba Why Can't This Be Love se stala jedním z nejúspěšnějších singlů kapely Van Halen. Dokonce, když se kapela zbavila původního zpěváka Davida Lirota, tak trošku jako uklidnili svůj směr, protože nejprve dělali hardrockovou muziku, ovšem po odchodu zpěváka Davida Lirota, tak přišli k takovému jako melodičtějšímu roku a o to se zasloužili zpěvák, nový zpěvák Sammy Hagar. Každopádně, co zůstalo, to jsou ty klávesové riffy Eddieho Van Halena. Tak přátelé, máme za sebou písničku skupiny Van Halen, a my jsme stále v americkém singlovém žebříčku, tentokrát úplně zvolníme, zase jako přešaltujeme někam jinam, protože od té rockové muziky se vydáme za taneční písničkou a v tomto případě už nastupuje Gloria Estefan a její domovská skupina Miami Sound Machine. Šestá nejúspěšnější skladba na týden přesně před 40 lety v americkém singlovém žebříčku. Bad Boy, právě teď na Signál rádiu. Ať se vám hezky poslouchá. Pěkný večer.

pochlubit tím, že má rovnou dva videoklipy. A v tomto případě tomu tak je. Zpívala Gloria Estefan a taky její skupina Miami Sound Machine. My jsme si dali písničku Bad Boy a skutečně k této písničce existují dva různé videoklipy. Ten první, ten obsahuje taneční scény ve stylu muzikálu Cats, zatímco druhá verze, často známější verze, to je takzvaná Miami version, Miami verze, tak ta se natáčela na plážích a v hotelech na South Beach, což je právě v Miami. Tak a přátelé, než se vrhneme na top 5, na 5 největších hitů amerického singlového žebříčku, které bodovali na týden přesně před 40 lety, tak to ještě trošku napneme a dáme si písničku od skupiny Wham. A já vám ji zahraju z jednoho prostého důvodu, protože se jedná vlastně o úplně definitivně poslední single, který skupina Wham vydala. A tady ta písnička vlastně bodovala měsíc před tím, než skupina Wham odehrála svůj definitivně poslední koncert ve Wembley. Vemte si, že byl prostě konec května roku 1986. Wham měli svůj poslední koncert naplánovaný na konec června, tedy o měsíc později. Tehdy před těmi 40 lety opravdu kapela Wham, Andrew Ridgely a George Michael zbýval poslední měsíc. Ovšem lidi tak jenom jako tušili, že se něco u nich děje, že asi to není úplně dobrý, ale přesto měli radost, že rádia a televize po celém světě hrála tady tu skladbu Age of Heaven. Tak si pojďme připomenout, jaké bylo to finále skupiny Wham.

týdnů před koncem skupiny Wham toto duo ještě stihlo vydat kompilaci, ta se jmenovala The Final a vyšel tento rozlučkový single Age of Heaven. Konec duo Wham inicioval George Michael, který se chtěl věnovat solové kariéře a hudebně se posunout směrem k vyzrálejší tvorbě. Ten rozpad nebyl doprovázen skandály, šlo vlastně o takový přirozený vývoj, kdy George Michael cítil, že z dua už vyrostl. Ten definitivní konec, to byl koncert, který proběhl ve Wembley 28. června roku 1986 a byla to taková definitivní obrovská tečka za celou tou krásnou érou skupiny Wham. Ale je dobře, že se pánové rozešli v dobrém a že i po letech dokázali spolu třeba zajít na kávu. Toto jsou signály světových hitparád, hrajeme si dnes 10 písniček tak, jak se jim dařilo v top 10 amerického singlového žebříčku na týden přesně před 40 lety. A toto už je místo páté, Nušus.

Další z megahitů 86. roku, posloucháte Signál Radio, co je zajímavé, že původně tady ta písnička byla mnohem rychlejší, ovšem ve finále byla zpomalená, což jí dodalo takový typický groove a myslím si, že možná díky tomu, že nebyla typicky rychlá a taneční, tak vyčnívala a lidem se to líbilo natolik, že tu písničku vyžadovali a ona se dostala do amerického singlového žebříčku. Přátelé, páté místo, No Shoes, I Can Wait, páté místo na týden přesně před 40 lety. A teď zvolníme, protože nás čeká Madonna. Wow. Písnička, která byla napsaná pro krimi drama na dosah, ve kterém hrál i Madonin tehdejší manžel Sean Penn. Jeden z největších hitů Madony před 40

Posloucháte Signál Rádio a v době, kdy Madonna bodovala tady s tou písničkou Live to Tell, tak už nějakých pět let, dejme tomu čtyři, pět let, jí znal de facto celý svět. Ale přátelé, co bylo předtím, než se Madonna stala slavnou? Chtěli byste určitě nějaký skandál této dámy, protože ona je skandály prorostlá, tak byste určitě chtěli nějaký skandál z doby, kdy Madonu ještě nikdo neznal. Tak si představte, že než se Madonna stala hvězdou, tak pracovala na Times Square v Dunkin' Donuts. Jsou taky ty koblížky. Prostě prodávala koblížky. No. Ovšem, oni z tohohle obchodu vyhodili, protože po zákazníkovi vystříkla marmeládu. Jako nevím, co se tam tenkrát v tom obchodě stalo, to už se v kronikách nepíše. No ale asi musel hodně naštvat ten zákazník. Já nevím, možná se špatně tvářil, nebo co já vím. Si moc vymýšlel, Bůh ví co. Tak každopádně Madonna uměla skandály ještě předtím, než jí takzvaně spolkl show business. Tady jsou signály světových hitparád, náš hudební výlet do hitparád z 80. let. No a milí posluchači, my vám musíme také prozradit, co nás čeká za týden v tomto hudebním speciálu. To se podíváme do roku 1987. Evropský singlový žebříček z 87. roku nás čeká na Signál Rádiu přesně za týden. A tady je taková malá ochutnávka. Duo Mel & Kim a písnička Respectable.

0: Applebayovi, Mel and Kim a jejich jeden z největších hitů 80. let, Respectable, ten vám více okomentuji za týden, kdy nás čeká pohled do evropského singlového žebříčku, kde se také toto duo umístilo, ale až v roce 1987, který nás bude zajímat za týden v tomto hudebním speciálu. Signály světových hitparád na Signál rádiu každou sobotu v 6 hodin večer a nebo pak ve středu od 21 hodin.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dobrý večer vám všem, kdo posloucháte Signál rádio. Tady jsou osmdesátky jako doma a mám tu pro vás další pecku dnešního večera. Robert Palmer a Addicted to Love. Přátelé, když už jsme dneska hovořili o videoklipech, tak dáme i vzpomínku na toto video, video k této skladbě. Nevím, jestli si vybavujete videoklip, ale každopádně Robert Palmer byl obklopen modelkami a ty předstíraly hru na hudební nástroje. Další z kulturních ikon 80. let byl právě tento videoklip ke skladbě Addicted to Love a to už vám právě teď hrajeme na Signál rádiu. Tak koukám se tady do žebříčku. Třetí místo amerického singlového žebříčku na týden před 40 lety. Pojďme si to vychutnat. Robert Palmer.

Tuto píseň původně měl Robert Palmer zpívat s Chaka Khan, ovšem tato dáma se na finální nahrávce neobjevila. Ale myslím si, že vůbec to není na škodu, protože tak jako tak, Addicted to Love, jedna z nejúspěšnějších a nejlepších písní Roberta Palmera vůbec. Vy posloucháte Signál Radio, přehráváme si americký singlový žebříček tak, jak vypadal na týden přesně před 40 lety a v tento okamžik už jsme jenom kousíček pod vrcholem, ta nejúspěšnější písnička nás čeká za malý moment, ovšem teď je potřeba dát si dvojčičku. A to je skladba, která dokonce zazněla i na olympiádě v roce 2012, kde tehdy vystoupili pečáci. Tady jsou Pet Shop Boys a písnička West and Girls.

0: příběh, jak se tito dva pánové dali dohromady, Chris Lowe a Neil Tennant, potkali se v nějakém obchodě s elektronikou. Jeden z nich tam šel koupit baterky, druhý tuším Walkmana nebo nějakou jinou elektronickou vychytávku a jak stále vedle sebe ve frontě, tak se bavili a zjistili, že mají podobné názory, podobné koníčky a tak nějak si řekli, že by spolu mohli něco zkusit natočit, nějaké písničky a vidíte, z toho přátelství na celý život a taky díky nim jsme si užili spoustu krásných chvil při poslechu jejich písniček. To byla jedna z nich, Western Girls a Pet Shop Boys.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Stále si hrajeme písničky, které v těchto dnech slaví 40. výročí. Máme tu americký singlový žebříček, tak jak vypadal v druhé polovině května roku 1986 a než si pustíme úplně nejúspěšnější písničku té doby, tak bych vám chtěl říct pár věcí, které jsou spojeny s tím rokem 1986. Tak jednak přišel na svět CD-ROM. Mechanika CD-ROM, která umožňovala přehrávat kompaktní disky, to byl velký posun, protože do té doby tak maximálně kazety, gramodesky a najednou jsme to všechno měli na těch stříbrných plackách. Rok 1986, co se módy týče, tak každý musel mít džíny a hodně se do módy také prosazovaly manžestrové kalhoty. Manžestráčky. No a co se třeba dejme tomu filmu týče, tak vedle vesničky mé střediskové se do kina chodilo také na Top Gun. To bylo samozřejmě spíš jako v zahraničí, i když i my jsme se propracovali k Top Gunu. Mimochodem víte, že se chystá Top Gun 3? Je to tak, bude Top Gun 3, dokonce i s Tomem Cruisem. Paráda. Takhle to jsem odbočil do současnosti. My jsme stále v 86. roce a vás jistě zajímá, jaká písnička byla tehdy nejúspěšnější. Tak pojďme, přátelé, se právě teď podívat na úplně první desku zpěvačky Whitney Houston, na její debutové album. To se jmenovalo Whitney a obsahovalo také skladbu Greatest Love of All, která byla dokonce nominovaná na prestižní cenu Grammy v kategorii Nahrávka roku. To je ona, ta písnička. A zároveň to je nejúspěšnější skladba amerického singlového žebříčku v druhé polovině května před 40 lety. Tak pojďme si to vychutnat a buďte dá u Signál rádia, protože hrajeme ty nejlepší osmdesátky. Já jsem Martin Hovorka, přeju hezký večer. I'll

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.